Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: ID přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

svítit světla. Nech jen červenou pro atmosféru, bolí mě u srdce, ne kvůli tobě. Přísám ještě jednu čáru a zbudíme se v hrobě. Výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty až po tobě. Padá

nejlepší old school, který znáš. Fire!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Why wait to say, at least I did.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Neřeš, buď fresh.

0: Dobré ráno. 6 hodin, 1 minuta a taky počasí.
1: Počasí.
0: A jaké dnes bude? Ptáte se, určitě vás zajímá, jak dneska bude. Tak dneska Ostrava a okolí oblačno s deštěm odpoledne. I spíš polojasno a na večer. Maximální teploty dneska v Ostravě 26 až 29 stupňů Celsia, s tím počítejte, to bude. A teploty v noci kolem 19.
2: Fresh zprávy.
3: Téměř 4 miliony korun rozdělí Ostrava z Fondu životního prostředí na další ekologické projekty. Proskovice chystají odbahnění. Fond životního prostředí ale podpoří i další projekty. Peníze pomohou vybudovat zázemí pro lesní klub Vrbíka nebo pořídit elektrický vysavač odpadu pro údržbu veřejných prostranství v Porubě. V Ostravě vznikne murál fotbalisty Milana Baroše. Organizátoři teď hledají vhodnou veřejnou viditelnou zeď v Ostravě. Dvouletého chlapečka v Havířově pokousal pes a policie hledá majitele tohoto psa. Způsobil mu zranění v obličeji. Podle policie i příbuzný chlapce napadl pes, který pobíhal bez vodítka a náhubku. Majitel psa údajně z místa odešel. Případem se už zabývá policie, která majitele hledá. A bývalý záložník a kapitán Baníku se vrací k fotbalu. Martin Lukáš se stal trenérem Slovanu Ostrava hrajícího osmou ligu, tedy městský Přebor. Tolik zprávy a teď doprava.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Osmá liga, jo? A tak osmá liga taky liga, že jo?
3: Přesně tak, ale když máš ten sport v srdci,
0: je to tak.
3: Tak je jedno, za jakých okolností si čutneš.
0: I 12. liga by byla dobrá.
3: A to je, teď jako se ptám, jako ženská.
0: Tak kdo by tam byl, no, ve 12. lize, tak možná Výškovice by hrali 12. ligu, Proskovice.
3: Počkej, ať si jim teďka neubral.
0: Ať je neurazím, že? Dobré ráno na cesty, pozor si dávejte na sraženou srnu v Třanovicích u Frýdku Místku, je to nedaleko výjezdu na dálnici D48, tak jenom abyste nebyli překvapeni, je dost pravděpodobné, že na místě stojí policie, obecně se tam možná i zdržíte na nějakou tu dobu. Jakékoliv další dopravní informace můžete hlásit v průběhu celého dne na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77 337 136.
2: Doprava.
4: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Oslavit výročí svatby stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
2: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Co pak je to za slečnu?
1: No to je Lord. To,
0: a odkud já ji, počkej, to je paní Lord? Odkud já ji znám?
1: Z Colorsu přece.
0: No, no jo.
1: No jo, byla
0: ta. To je ta Australanka.
1: No to nevím, jestli je Australanka.
0: Počkej,
1: ona
0: tak,
1: je Austra...
0: teď, já bych počkej, tak typlo... to já taky nevím teda v tom případě. Já jsem
1: já
0: to jenom tak typla.
1: Typlo, že je třeba Rakušačka jenom.
0: Ona, já jsem měla zafixované, že je tak jako nějak jako
1: ale
0: Zéland.
1: Ale ty máš 100% pravdu.
0: To nemusí tak být, Honzi.
1: No tak ale většinou to tak
0: i my
1: je.
0: Bohyně, i my bohyně se pletem.
1: ale víme, že většinou to tak je.
0: Jo, a víš co, dívej se, Nový Zéland.
1: No, no
0: není
1: to tak
0: Austrálie,
1: to ale hodně
0: ale
1: sekla
0: to
1: teda.
0: To jsem se teda sekla.
1: To, jako,
0: tak, to byla má až druhá možnost.
1: Tak nic, tak za dveře tím pádem.
0: Za ty otevřené?
1: No.
0: Vyskválně větráma, ať si uděláte představu.
1: Monico, jak se vyspala dneska? Páteček, Paťulínek je tady.
0: No, musím změnit svůj výrok, že chodívám spát v 8 a vstávám ve 4.
1: Už
0: poslední
1: ne,
0: dva týdny už chodím spát tak o 11:30 ve 12 a vstávám ve 4. A mám plno energie. Já jsem vyspaná prostě za ty 4 hodiny, tak možná je to tím letním vibem.
1: Je pravda, že září, jako čím ale... starší seš, jo,
0: tím se tak, tím méně chce spát,
1: tak tím
0: jo.
1: Se tím méně chce spát.
0: To víš od babičky, nebo?
1: Jo, babička chodí až o 3:30, tak...
0: Jo, tak to bych asi nedala, když
1: to za chvilku bude, že on půl hoďky spát.
0: No, a nebo vůbec.
1: A nebo vůbec a budeš spát přes den.
0: Studentských let, jo, kdy spánek nebyl potřeba. No jo.
1: No, takže vyspaná, jo.
0: Vyspaná.
1: Já vlastně jako taky, protože dneska jsem po dlouhé době cítil, my jsme měli v ložnici otevřené okno, že se dá spát i normálně a ne jenom propoceně. Já se dneska ráno zbudil a nebyl spocený.
0: Mm-hmm.
1: To teda jako, to se mi dlouho nestalo.
0: V tom případě pro tebe a pro vás, co posloucháte teď fresh po ránu, mám informace o počasí, jak se to bude vyvíjet. Jo? Mm-hmm. Meteorologové, a to mě dojalo, vydali článek, nebo jo, vůbec v návaznosti na ně, který vyšel tak 10 minut zpět a píše se v něm, že přinesli meteorologové dobrou zprávu, těsně před víkendem přijde změna počasí, tak pokud jste si nevšimli, že nám v Ostravě prší, tak
1: něco
0: je to
1: jinak.
0: I oficiální.
1: Tak Mončo to dojalo, děkujeme za to a my teď pokračujeme dále, třeba nový Morandy, ten zazní véteru Fresh Rádia a nebo taky Sophie Ellis Baxter. Může být?
0: Sophie Ellis Baxter, jo.
1: A co jsem řekl?
0: Já nevím, já jsem nerozuměla.
1: Sophie
0: Ellis Baxter, jo, ta, co hledá na parketě vraha.
1: No jo, já jsem možná řekl Sophie. Sophie Ellis Baxter.
0: Tak jo.
1: Může být?
0: Jo.
1: Tak hrajeme. Tak jo. Tak tady to máte. Dobré ráno.

0: 6.22.
1: Dobré ráno, je pátek 7. srpna, to jsou výborné zprávy.
0: Jsou a další dobrá zpráva je, že meteorologové se shodli na tom, že těsně před víkendem přijde změna počasí. Nám v Ostravě, nám to sedí, tady opravdu jako prší. Má se to sice během dne nějak ustálit a pak dokonce má být snad i skoro jasno v lokálně místy.
1: V maximech dneska dokonce i 28 stupňů.
0: Jo? No, což takže je jako fajn.
1: To je teplo, to je pořád jako řekl bych teplo.
0: O dost příjemněji.
1: No, konečně meteorologové zrušili ty barevné výstrahy, ty ode dneška až do neděle neplatí. Ovšem od pondělí opět se bavíme o teplotách, které jsou přes 30 stupňů Celsia a příští týden bude vlastně víceméně podobný jako tenhle. Jenom bude trošku chladněji, protože v maximech budeme teploty měřit do nějakých 35 stupňů.
0: Jasně, no a ta druhá půlka bude spíše teplejší. Tam se to projeví. No, že může pršet, to jako jo, přehaňky, bouřky taky. Tak já nevím, já v tom úplně nějak zvlášť velkou změnu
1: asi ne.
0: Nehledám, asi, ale dívej, 40 nebudou. To je asi to, ne. O co jim šlo.
1: Asi bych to jako nechal zatím takhle, jak to je. Užívejme si toho, že konečně je trošku vláhy venku. Jo? Že je tam vlastně jako dobře a dýchatelno. A naopak, dejte vědět, jak je teď u vás, prosím vás. My to jako tak sem tam uděláme, že se zajímáme o tom, jaké počasí a kolik stupňů je právě teď tam, kde posloucháte Fresh Radio.
0: Vykopávám.
2: 77 337 1036.
1: Vykopni.
0: Ostrava, centrum, bavíme se tady o Plynární ulici, jsem zapomněla, kde sídlíme, 19 stupňů.
1: Výborně.
0: Jo, kolem Fabru.
1: Zajímá tě třeba, Moni, než napíšou posluchači, jak je i jinde ve světě, třeba v Londýně právě teď?
0: To by nás zajímalo, protože TikTok nebude o víkendu. Honzík Foltín právě odcestoval a tráví dny v Londýně.
1: Tak v Londýně aktuálně právě teď 14 stupňů, v maximech dneska 25.
0: A prší tam?
1: Ne.
0: Tam vidíš to.
1: Polojasno. No. Co třeba taková chorvatská Rijeka? Zajímalo by tě? Kolik myslíš, že dneska?
0: Mě by více než Rijeka zajímala třeba Makarská.
1: Makarská riviera, aby tady... Makarská. Makarská Chorvatsko aktuálně 26 stupňů.
0: Aha.
1: Dneska jasno a 34.
0: A Itálie Positano?
1: Positano?
0: Nebo Positano?
1: Jak se to píše, prosím tě?
0: Positano se to právě píše.
1: Positano. Positano. Positano Itálie, aktuálně 26 stupňů, v maximech denních dnes ale pouze 30.
0: A Malaga? Malaga?
1: Malaga?
0: Malaga?
1: Malaga? Mexiko?
0: Španělsko.
1: Aha, Španělsko. Malaga aktuálně 22 stupňů Celsia. Je to skoro jak tady. A v maximech dneska pouze 28.
0: Tak to zklamala. Malaga to tam bývá v prosinci, člověče.
1: Tak Malaga dneska občas. Bohužel. No a tak třeba za mořem zajímá tě něco?
0: Jako nechci tě brát takhle, protože tak. Malaga má moře, víš.
1: Za oceánem.
0: Že si něco řek.
1: Omlouvám se moc.
0: Ano, tak jinak. Zajímalo by mě, jak je teďka v New Yorku.
1: Já jsem věděl, že ty řekneš ten New York. Dobře, New York, Spojené státy americké, aktuálně 26 stupňů Celsia. V denních maximech dneska 32. Ale ovšem pozor, z rána jasno, později odpoledne oblačno s lokálními srážkami.
0: Fajn, děkuji ti za vyčerpávající report.
1: A co třeba takový Reykjavík, ten zajímá mě, jo?
0: Island, jo.
1: No, Island.
0: Tam v životě nepojedeš.
1: A proč bych nemohl? Reykjavík, Island.
0: Ale jestli ty někdy pojedeš na Island.
1: To je krása, Moni. Je. Aktuálně 11, deštivo a v denních maximech dneska 15. Nádhera.
0: Tam se tě bude líbit, no.
1: Já jedu.
0: Nemusíš mít klingu.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.

0: David Guetta, dobré ráno, posloucháte na ní Bon Appetit, 6:03. No a jak je to tedy s tím počasím u vás? Aktuálně teď, kde posloucháte Fresh Radio, prší nebo je sucho, je teplo, je zima, dejte vědět, 773 37 136, náš WhatsApp už je plný toho, jak je teď u vás. Tak pojď, Moni.
1: Karviná 19, děkujeme, Nový Jičín stejně tak, Bohumín 19, mělo by tam podle Martiny teďka pršet.
0: Dobře.
1: Vlídek Místek taky 19, máme tady i zprávu od Reného, takže krásné pole. V krásném poli aktuálně 18, zataženo bez deště, slabý vítr, ale na déšť už to nevypadá.
0: OK. No a tak počkej, je tam nějaká jako anomálie? Je tam něco, co by nás jako mohlo překvapit? Třeba někdo jako z dálky?
1: Je to hodně podobné dneska.
0: Všude je to stejné.
1: Jo, buď to prší, neprší, to je jasné. Mm-hmm. Možná Zlín, ale to už je dost daleko od nás. Nicméně děkujeme Radkovi, že se ozval. Mm-hmm. Tam mají 20 bez deště, ale pořád mají výstrahu. Hrozí jim požáry, nebo jako aspoň ještě nezmizela teda z těch sítí.
0: No já bych... Já nic teda teď.
1: Ty nic, jo. A v Třinci děkujeme za rychlou reakci. Veronika z Třince píše a tam pořád leje.
0: Tak zdravíme do Třince, kde pořád leje. Prosím vás, dneska ono má být až do odpoledne oblačno právě z možností těch lokálních srážek. Za mě asi jenom jako užívejte si to, teď je to super, ne? Teď jsme tady 2 týdny umírali doslova do písmene na ty vysoké teploty, tak teď proč ne si užít to, že je konečně venku chladno.
1: Ty jako chladno bych tomu normálně neříkala.
0: No tak oproti 40.
1: Jasně, to jako jo, ale že by byla venku zima. Třeba, že by se po ránu, víš, musel nějak tulip někomu.
0: No tak.
1: Příjemné to je. Dokonce i ten déšť, když jsem šla do práce, jak na tebe padal, tak si říkám, ty jo.
0: Nevadí.
1: Má snad oně snad vařící, jako, že vůbec nemám pocit, že by pršelo.
0: No a tak si to prostě užijte, protože ta předpověď na příští týden už byla řečena, ono to má zase přijít. Tak tohle je teď takový jako odpočinek, takový relax. Vlastně. Tak buďte s námi, jedeme dále, Minelli, Rampampam a nebojte se, blíží se taky Jukebox, i dneska bude. Pokud máte třeba už nějaký jako plán komu, kde, co, proč a jak, tak klidně už posílejte hlasovku, my to přebereme a páteční Jukebox bude už za chvilku. Dobré ráno přejeme.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
0: Kde?
7: Tamhle!
0: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
0: On chodí!
8: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s prulískami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
0: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
11: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Bon appetit.

0: Justin Timberlake a Juboxy jsou tady Fresh Radio. Dobré ráno, 6.47.
1: Dobré ráno.
2: Jubox, Fresh Radio.
1: Tak komu, kde, co, jak a proč?
0: Markovi z Frýdko Místku chce pozdravit a vyznat lásku vlastně i své milé Anešce.
1: To je krásné jméno, Aneška.
0: A si Aneška, je nádherné Aneška. Jméno. Babička moje byla Aneška.
1: Já vidím Anešku jako takovou, jako vílu.
0: Zjistím.
1: Vysokou.
0: Zjistím.
1: Spíš jako zrzavé vlasy.
0: A bacha, blondýnka.
1: Dobře. Brýle.
0: Má brýle,
1: že jo?
0: Sluneční, ptá se Marek.
1: Ne. Normální.
0: Tak nemá brýle.
1: No, každopádně Aneška je moc pěkné jméno. A dobře, hrajeme. Vybrali jsme, nebo respektive Marek vybral Auroru. Bude to pro Anešku. Mimochodem, já jsem Auroru teď viděl. Tomoru. No, a musím teda říct, že to Tomora. Ona vystupuje jako Tomora. A byla na Kolorsech a byla fenomenální. To byl teda jako zážitek.
0: A to je teda pro nás, co nejsme tak znalí, spojení téhle zpěvačky a nějakého DJ s Chemical Brothers.
1: Je to tak, ano. Okay. A ještě tam je jedna zpěvačka. O té ale nic moc jako nevím. Jo. Mm-hmm. Ale hele, musím říct, že všichni tři udělali na stage opravdu jako velkou show. Schválně, pokud je tady někdo mezi námi teď, frešáky, kdo taky byl na Tomoře na Kolorsech a užil si to, tak zdravím, protože to bylo fakt jako něco.
0: Tomora.
1: My ale nebudeme hrát Tomoru, my budeme hrát klasickou Auroru a řekl bych možná takovou jako její úplnou klasiku, tak snad to Anešce udělá radost a při pátku to může Anešku s Markem tak trošku jako
0: Marek
1: rozproudit.
0: Marek předběhl, píše a děkuje ti nám za to, že to pustíme, protože mu vlastně zajistíme hezký večer. No tak...
1: tak to máme radost.
0: Bude to drahé, no, my víme, že máme tuhle moc.
1: Posíláme, dobré ráno.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Jukebox Fresh Radio.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, dobré dopoledne, přejeme, no dobré ráno teda samozřejmě ještě, pardon, hlavně ráno, že jo, přejeme vám všem, pokud dneska se chystáte někam na procházku nebo obecně na výlet, tak raději sebou deštníky, protože zhruba do toho oběda nám pršet bude, nebo mělo by, maximální teploty 26 až 29 stupňů Celsia a pozor, počítejte s tím, že ale odpoledne by se přece jenom obloha mohla rozjasňovat a nakonec k večeru polojasno až skoro jasno.
1: Fresh zprávy. Ostrava udělala další krok k energetické soběstačnosti. Moderní kogenerační jednotky v areálu OZO vyrobí elektřinu i teplo a sníží náklady i emise. Malou elektrárnu postaví přímo v Kunčicích. Další část projektu je zaměřena na skládku odpadu v Hrušově, kde budou instalovány dvě kogenerační jednotky využívající skládkový plyn. Ostrava se může brzy dočkat nového symbolu po vzoru světových fotbalových metropolí. V Ostravě vznikne mural fotbalisty Milana Baroše. Hledá se vhodná zeď. Dvouletého chlapečka v Havířově pokousal pes. Policie hledá majitele. Způsobil mu zranění v obličeji. Myslíme tím pejska, pochopitelně. Podle policie i příbuzný chlapce napadl pes, který pobíhal bez vodítka a náhubku. Majitel psa údajně z místa odešel. Bývalý záložník a kapitán Baníku Martin Lukeš se stal trenérem Slovanu Ostrava hrajícího 8. ligu, tedy městský Přebor. Teď doprava.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Prozatím stále ještě docela klid, děkujeme za to, počítejte s tím, že Rudná ve směru na Porubu je stále neprůjezdná, to znamená, že celý ten provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu a jezdí se v tom na té levé straně. S tím počítejte, že byste se i mohli zdržet pozor na Bohumínské, kde je stále ještě uzavřený kousek cesty směrem na Hraničník, ale nic zásadního se v tuto chvíli neděje. Jakékoliv další informace můžete posílat napříč celým dnem Fresh Rádia 77337136.
2: Doprava?
1: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a

0: je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Krajiva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Krajiva.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: No, super.
2: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
5: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
4: Vyhrávej skvělé ceny. Monika Dudová a Honza.

0: ten den, kdy se přepíše historie české hudební představ. Dneska.
1: Ale. Tak povídej. Co se chystá?
0: Mareček ztracený se chystá dneska koncertovat na Letné. První český hudební interpret, který samostatně právě na Letné vystoupí. Byly tam takové hvězdy jako Michael Jackson, ladies and gentlemen, Rolling Stones třeba, ale žádný domácí.
1: To znamená, že nikdy na tom místě, kde Marek Ztracený dneska bude koncertovat, nevystoupil český interpret. Chápu to správně?
0: Samostatně určitě ne, člověče. Mm-hmm. A jenom ať si uděláme představu, tak na místě je, nebo možná ještě dorazí takový vozový park, jako je 140 kamionů, jo. Bude potřeba více než 10 kilometrů kabelů, protože on tam má speciální pódium a tedy.
1: To je ale jako neskutečné, to je jako, já teda úplně, že bych si Marka Ztraceného pouštěl denně v autě, jo, jako to ne.
0: No tak řekněme veřejně a otevřeně, že jako my nejsme, nepatříme mezi fandy Marka Ztraceného.
1: Já ho jako respektuju,
0: ale jako muziku jeho neposlouchám.
1: To je tak jako zhruba všechno. Na druhou stranu věřím, že toto bude neskutečný zážitek a velká show.
0: To je fakt. A mám kolem sebe dost lidí, kteří teď stojí na nádraží, chystají se na koncert Směr Praha, tak jenom buďte v klidu, protože aktuální spoje do Prahy jedou maximálně s 3-minutovým zpožděním.
1: No, pohoda.
0: Člověče, ale pozor, jo.
1: No.
0: Ale to je dobré, protože se směju. Myslím tě, Honzi, vlak, který má z Ostravy vyjíždět za 9:05,
1: no.
0: To znamená, že je 7:12, jo, jenom orientačně.
1: Takže za...
0: Už teď, no... Jo,
1: no.
0: 7:12 a má výjíždět 8:55 ze Svinova, tak už teď se ví, že přijedou půl hodiny později, tak jenom...
1: A jestli nebude nakonec
0: počítejte.
1: Do té Prahy jet lepší autem, si říkám.
0: Zase vyplést se potom po koncertě tím autem z toho areálu,
1: to
0: vůbec
1: ne,
0: jako
1: no.
0: Z místa, kde budeš parkovat vůbec z Prahy, to si myslím, že asi ne.
1: To vůbec, ale teď tak ten, kdo tam jede a věříme, že určitě někdo jede, tak si to užijte, ono to bude fakt jako velká show. Pozdravte Pražany a...
0: Užijte si to moc,
1: a
0: přesně.
1: A užijte si to.
0: Je to...
1: Je to bomba!
0: Je to bomba, tak to je to slovo, co jsem... No doufám, že tam nebude bomba, takhle.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Řekni nějakou bombu, Véteru, Fresh Radio a Cabin Crew.

0: projedu všemi obvody, mám takový pocit. Já vyjíždím z
1: Ještě
0: Výškovic.
1: Ještě ti chybí Hrabová, Stará Byla, Nová Byla.
0: Na tu dohlednu, jo. Na ty dohlednu, okay. Nebo dohlédnu, na ty dohlédnu, protože že jo, vedle Bělé bydlím a Hrabová vím, kde je, ale jinak Výškovice, Vítkovice. Mhm. Že?
1: Mariánské
0: centrum
1: hory,
0: a Příbos,
1: Hulváky.
0: Jasně, mm-hmm. Protože pořád ještě tramvaje, dvojka a tak dále jezdí oklikou, nebo jak to mám říct, tou trasou další, nebo další.
1: No, jezdí
0: prostě
1: Výlukou a odklonem Výlukou. Přes Mariánské náměstí, tak. Poněvadž ulice Vítkovická v Ostravě je neprůjezdná.
0: Super,
1: teď já mám, Moni, takovou jako historku, je to příjemná historka. Předevčírem večer jsem vezl babičku mé přítelkyně na ústřední autobusové nádraží ze Svinova, na UAN. A
0: počkej, teda tak jako, UAN není na Svinově, to se říkalo
1: ne,
0: tomu,
1: ze Svinova,
0: co je
1: říkám,
0: ze Svinova.
1: Ze Svinova jsem vezl babičku na UAN, tady
0: aha,
1: do centra.
0: Už to chápu.
1: A teda jako dostat se na ústřední autobusové nádraží, no to je jako, řekl bych, že to je taková malá challenge jako v tuto chvíli. Fakt, že jo, jako nešlo to. Teď já jsem to musel objet, musel jsem jakoby přes Hlubinskou podjet dolní oblasti kolem U6 vlastně, vyjel jsem jakoby normálně na Místeckou, pak jsem z Místecké musel na obchodní zónu přes ten most, jenže tam se potom na tu Vítkovickou odbočit už nedá. Ta je prostě rozkopaná, zavřená.
0: Dobře.
1: Takže abych se dostal na to ústřední autobusové nádraží, musel jsem projet parkoviště nejmenovaného obchodního centra, jo, a teprve potom jsem dojel. No, jako
0: za jak dlouho
1: neskutečné.
0: Jsi dojel?
1: Ze Svinova večer kolem 11. jsem to mohl jet třeba dobrých 20
0: večer?
1: Minut. Jo.
0: Večer kolem 11. a 20 minut, než si dojel, jo.
1: Prázdný no jako šílenost, jako vážně šílenost. Ono jako dostat se do Ostravy ještě jako
0: neznamená
1: půl bídy,
0: úspěch.
1: No, protože úspěch se počítá ve chvíli, kdy se z té Ostravy dostanete, jo.
0: Challenge teprve přijde.
1: Tak na to myslete, prosím vás, ať pojedete kamkoliv, počítejte s tím, že Ostrava v těchto dnech je prostě
0: je
1: lehce, lehce jako zajímavá, lehce neprůjezdná. Počítejte i s tím, že už ale pozor, no, abychom jenom neříkali špatné zprávy. Jsou tady i dobré zprávy a to jsou třeba ty, že projedete frýdlantskými mosty nahoru i dolů, z centra i do centra. Jo?
0: No a Rudná, protože se taky spravuje, tak jsou na tom dobře, vedou si údajně jako podle plánu, zatím
1: jedou.
0: To tak vypadá, takže 20. by to mohlo skončit.
1: Jedou bomby, já jsem na to taky koukal. Tak aspoň nějaké pozitivu na tom všem prostě je, tak s tím počítejte. A opatrně na cestách, my vám už za chviličku budeme hrát další dobré songy, které tady prostě na Freshi nesmí chybět. Bude to třeba Oliver Heldens a nebo Nový Pnahu. Tak dobré ráno přejeme, ahoj!
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: Prosím, 10 vteřin ticha, jakožto truchlení za to, že v pondělí Jarda to nedal.
1: Cože?
0: No nedal to v pondělí Jarda.
1: Jaký Jarda, prosím
0: Jarda
1: tě?
0: To v pondělí nedal.
1: Já vůbec teď, já jsem ztracený.
0: Pojďme, prosím vás, 10 vteřin ticha jako za to, že to nedal ani Michael ve středu.
1: Tak mám jakoby udělat
0: truchli.
1: Jako ticho, tak já udělám ticho, počkej, tak.
0: Truchli, výborně. A teď se pojďme radovat, protože v našem velkém pátečním finále máme Rosťu a Vojtu, takže dva chlapy, kteří se utkají o to, kdo vyhraje právě.
1: A ty jsi říkala, že je 10 vteřin ticha.
0: A tak to už snad bylo, ne?
1: No tak teď.
0: No dobře, tak pardon. Většinou, já trnu, protože většinou, když je ticho v rádiu, tak se spouští záloha, jo? Ale...
1: Tak to nedělejme raději, Dobré ráno, prosím vás, my jsme tím chtěli říct jenom to, že ano, kvíz naopak tento týden je úspěšně dohrán. My jsme tento týden hráli o 2000 korun do Golf Park Lhotka.
0: Přesně, já tady ještě jednou musím zmínit Rosťu a Vojtu. Pánové, buďte někde v blízkosti mobilu, neříkám, že to bude teď hned po tom, co domluvíme, že budeme vás rovnou vytáčet. Ne, ale tak víte, kde se hraje kvíz naopak. Zhruba v té době buďte v pohotovosti, protože budeme volat, jo, jednomu z vás.
1: Je to tak. No.
0: A ty budeš vlastně ještě točit, my musíme přijít na to, kterému.
1: Ano, ano,
0: že
1: ano.
0: Že se
1: ano.
0: I dneska no, bude rozhodovat
1: šťastná koule. Je to prostě pade na pade. Dneska je to pade na pade, držím palce, brzy to přijde, tak buďte s námi. A pánové, mějte mobil v ruce.
0: Nebo v kapse, no. Ale ruku mějte v kapse.
1: Nebo ruku mějte na mobilu.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day,

0: Včera jsem, počkej, tak já musím vlastně počkat, až se mi zeptáš. Chceš vědět, co jsem měla včera?
1: Já bych možná i klidně řekl dobré ráno, jo?
0: Dobré
1: stále
0: ráno.
1: Posloucháte Fresh Radio, jo?
0: A 7.39.
1: Mě by strašně zajímalo, co Monča dělala včera.
0: Honzi, to je tak hezké, že kolega má zájem, že se vlastně ptá a má starost o osobní život své kolegyně, kterou vlastně potkává každé ráno. Mm-hmm. A takhle spolu trávíme až nechutně moc času.
1: Ano,
0: třeba více než jinými přáteli, že? Uvědomuji si to.
1: Je to tak, ano.
0: Tak já jsem včera byla natáčet další podcast s hráčem Baníku Ostrava. Mm-hmm. Vždycky někoho vyberou přímo fandové a já potom toho dotyčného vyspovídávám.
1: Dobře.
0: Jmenuje se to Offside, jako s Monikou, a já se zaměřuju na otázky, které víceméně nemají s fotbalem nic společného, schválně.
1: Dobře.
0: Aby lidé toho hráče vždycky poznali v jiném světle.
1: Ano, jo? Rozumím. Mhm.
0: Tak a včera jsem tam měla Jirku Boulu.
1: Mm-hmm, perfektní.
0: To je sympaťák, pobýval nějakou dobu i v Anglii a překvapil mě člověče, protože on kromě toho, že ho baví fotbal, tak ho baví i se učit. Mm-hmm. Studoval tam normálně sportovní management.
1: Tak krásné, Moni, a mě zajímá, jestli víš, co je to offside.
0: Offside? Ani ne, ale já to ani vědět nemusím.
1: Takže, tak perfektní.
0: Teď se zeptám já, jo. Víš, co jsou to...
1: No.
0: Můžu?
1: No, můžeš, pojď, no, ptej se.
0: Dobře. A víš, co jsou to... Čekaj, to chce nějakou jako vyšprkovanou otázku.
1: Mě nenachytáš.
0: Podvazky? No, víš, co jsou podvazky?
1: Vím.
0: A mohl bys mi to říct?
1: Na stehno.
0: Na stehno se to dává, jo?
1: Podvázek.
0: Podvázek.
1: To měl být kdysi provázek, ale nakonec toho řekl podvázek.
0: No, to vypadá trošku jako provázek.
1: No, já vím.
0: Tak chceš mi ještě vyzkoušet z nějakých jako pojmů, které by měli znát kluci. Já tě
1: zakázané
0: nějakých...
1: uvolnění.
0: Zakázané uvolnění. To probíhá několikrát během dne. Třeba když si sedneš na kafe a víš, že bys neměl, třeba, nebo...
1: Zakázané uvolnění může být, i když otevřeš telefon, že vlastně. Jako.
0: Třeba, přesně tak.
1: Uvolníš ho.
0: Jo. Přesně.
1: Mm-hmm, dobře, a ty máš ještě pro ně něco?
0: Já bych se tě mohla ještě zeptat, že?
1: No, tak poslední, pojď.
0: Jaká barva je tyrkysová?
1: Něco mezi zelenou a modrou.
0: Jo, tak to docela jako dáváš.
1: To v pohodě, ne?
0: A hořčicová?
1: Něco mezi oranžovou a žlutou.
0: Mm-hmm. Dobře.
1: A lososová?
0: Něco mezi, to se ptáš mě, jo? Mm-hmm. Se to karta obrátila. Něco mezi oranžovou a růžovou?
1: Asi jo, no.
0: Jo. To máš jak kontrolovat. Ty.
1: Tak jedeme dál, jo.
0: Chceš offside, jo?
1: To bylo naše okénko tohle. To bylo naše okénko, za chvilku pokračujeme. Dobré ráno.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: zakázané uvolnění je, když jsi v obchodě dřív než prodavačka.
1: Tak, jo, a jak jednoduché to je, já nevím, co ty na tom nechápeš prostě.
2: Ty poslouchej Meleš, nebo tě postaví mimo hru, jo, taky.
1: Půjdu na trestnou, jo, jak mi chtějí
2: říct.
1: Nejvyšší čas, abychom si dali kvíz naopak, ale teď pozor, teď ne jen takový obyčejný kvíz naopak, velké finále, protože rozdáváme 2000 korun do Golf Park Lhotka.
2: Vy jste zváni do tohoto skvělého areálu, buď to si můžete zahrát, nebo si můžete dát něco dobrého k jídlu a vůbec jako udělat si chill, pohodu ovšem. Říkám vy a přitom myslím jenom Rosťu nebo Vojtu, protože se probojovali tentokrát jenom dva muži, Jarda a Michael, nepostoupili. Takže to je mezi Rostislavem a Vojtislavem.
1: Tak jdeme na to, točíme kolem štěstí. Jseš připravená? Tak
2: kuličko, ukaž, co umíš.
3: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
2: To už je jako takhle, jo?
1: Já jsem to udělal dneska trošku jinak, já se omlouvám. No.
2: Tak snad nám bude stačit čas.
4: Dnes vyhrává Vojta.
2: Ok, Vojta. Tak prosím tě, buď tak hodný. Máš tam, je to správně, vytáčej Vojtu.
1: Tak počkej, to není jen tak. Já tady musím ještě udělat jednu věc, jo, a no. to je oslavná píseň, tu musím
2: takhle,
1: nachystat.
2: No,
1: to
2: tak
1: já musím, tu já musím nachystat, protože to co je... když to vezme?
2: No, to je co prostě... když to nevezme?
1: No tak potom uděláme...
2: Ok, ale jako už bys měl vytáčet, že? Jinak chápeš, jo?
1: Ty jsi nervózní strašně.
2: No tak protože je na to limit,
1: tak,
2: že?
1: Tak pojďme. Kvíz naopak! Vytáčíme, točíme.
2: Vytáčíme, Vojtu. To už to vzali.
5: Dobré ráno, tady Vojta.
2: Dobré ráno, Vojto.
1: Dobré ráno, Vojto. Tak představ si, že 2000 korun do Golf Park Hotka získává Vojta.
5: Tak to je paráda, děkuji. Děkuji.
2: Prosím. Vidíme, slyšíme, že máš radost. Přeci
5: teda,
2: jenom
5: mám radost,
2: jsi zmiňoval, jestli si dobře pamatuju kolegy, že tam kolem sebe máš, tak vezmeš sebou kolegy, anebo to prostě prožereš a prohraješ, jako zahraješ si sám.
5: Jo, kolegové mě určitě slyší, jako tím to je pozdravuju, samozřejmě hlavně Michaela a Martiase a Oksanku.
2: A to je tak všechno, jo? Že?
5: Ale to je tak všechno, protože si to prožeru se svojí ženou sám.
1: Správně.
2: Máš na to právo.
1: Vojto, to je správně. My ti hele držíme palce. Mimochodem, hrál jsi někdy golf?
5: Jenom ten.
1: Minigolf.
5: Minigolf.
2: Jo, s tím si vystačíš, buď
1: to je skoro podobné. Hele, vydrž na telefonu, dořešíme zbytek mimo a hlavně si to s ženou pořádně užij. Ahoj!
5: No, užijem. Ahoj. Děkujem.
1: No a nebojte se, kvíz naopak bude pochopitelně i příští týden v pondělí začínáme a nebojte, vím už teď, že i příští týden pro vás máme skvělou cenu. Jakože skvělou. A skvěle hrajeme na Freši i nadále. Do konce této hodinky třeba ještě Coldplay nebo taky Rudimental a Regan Bowman. Tak buďte s námi. Dobré ráno přejeme, ahoj.

0: nám chybí do 8 hodiny, tohle je ranní Bon Appetit, páteční ranní Bon Appetit. Máme dobrou náladu, protože prostě je pátek a před náma je víkend. A vlastně máme i dobré zprávy, co se počasí týče, protože si konečně odpočineme od těch tropických 40, tak pojďme to zkontrolovat. Je 8 hodin, dobré ráno.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Denní maximum jak dneska v Ostravě a okolí od 26 do 29 stupňů Celsia. Bude oblačno později odpoledne, ale by se mohlo rozjasňovat. Nakonec by mohlo být i skoro jasno. Jak už jsem říkal, ty maximální teploty do 29 stupňů. Na horách je dneska 27 v maximech a oblačná obloha po celý den. S tím bohužel počítejte.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Téměř 4 miliony korun rozdělí Ostrava z fondu životního prostředí na další ekologické projekty. Proskovice chystají odbahnění. Fond životního prostředí ale podpoří i další projekty. Peníze pomohou vybudovat zázemí pro lesní klub Vrbíka nebo pořídit elektrický vesavač odpadu pro údržbu veřejných prostranství v Porubě. V Ostravě vznikne mural fotbalisty Milana Baroše. Organizátoři nyní hledají vhodnou veřejně viditelnou zeď v Ostravě. Dvouletého chlapečka v Havířově pokousal pes, způsobil mu zranění v obličeji. Policie hledá majitele. Podle policie i příbuzných chlapce napadl pes, který pobíhal bez vodítka a náhubku. Majitel psa údajně z místa odešel. Bývalý záložník a kapitán Baníku Martin Lukáš se stal trenérem Slovanu Ostrava, hrajícího 8. ligu, tedy městský Přebor. Teď doprava.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Uzavřená Rudná, svedení do jednoho jízdního pruhu pro oba směry, s tím počítejte na Rudné a bohužel to tak ještě nějakou dobu bude, zhruba týden, možná dva, budeme muset vydržet.

0: Žijte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Ráno má chutnat. Bon appétit.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je po 8 hodině, vy posloucháte stále ještě raní Bon Appetit. Monika a Honza teď koukají na sociální sítě.
1: Protože my máme, jo. Já mám Instagram, tady Pernický má Instagram.
0: Snažíme se ho dělat dobře. Že? No,
1: snažíme se ho dělat.
0: Protože obecně, se říká,
1: že kdo nemá sociální sítě, tak nežije, ale jsme přišli tady s Pernickým na to, že to tak není úplně přesně pravda.
0: No, jakoby, hele, dívej, třeba moje babička je jasný prototyp toho, že sociální sítě opravdu nutí toho člověka žít víc a víc.
1: Babička má teda,
0: babička má Instagram, Facebook, TikTok, babička jako jede prostě v tomhle, jo. Je trendy, řekl bych, že je trendy.
1: Je fakt, že očekáváš a je to automatika, potřebuješ si na někoho udělat názor, tak otevřeš jeho sociální sítě a víš, jo.
0: Ale
1: někdy nedohledáš, takže než vám řekneme jména fakt obrovitánských celebrit, to jsou prostě jako megastar, které nepoužívají sociální sítě, tak jsem si vlastně říkala, jestli se ti někdy stalo, že si někoho chtěl potřeboval dohledat, nějakou celebritu, a zjistil si díky tomu, že opravdu není sociální činná. Vzpomeneš si, nebo vy, jo, Fresh, já si
0: teď z hlavy asi nevím, to no, normálně, že bych jako, teď nevím.
1: Že všechny, koho si potřeboval kdy vidět, tak si viděl.
0: Tak jsem viděl, tak jsem asi našel. No, nebo možná jako asi jo, stalo se, že ne, ale teď si to nevybavím.
1: No tak jo, tak otázka pro vás, jestli jste někdy hledali celebritu a pak jste zjistili, že nemá sociální sítě.

0: Tak Honzíku, Dáda Patrasová má Instagram. Ty jsi typoval, že zrovna tohle by mohla být celebrita, která ne, tak má. Má.
1: Já jsem si myslel, že Dáda Patrasová mít Instagram nebude. No, má, tak a má. Dobře. Hele, už nás jako nenapínej, protože mě si dostala do fáze, kdy mě fakt jako zajímá, která velká osobnost nevlastní sociální sítě a já vím, že ty to víš, tak to řekni.
0: Jo, nemáš Instagram, nežiješ. My jsme se vás ptali, u které celebrity jste kdy hledali sociální sítě a nenašli. Tak třeba Lucka píše, že hledala, chtěla si dohledat Kate Winslet, ta hrála v Titaniku po boku Leonarda.
1: Takže to jo? Je Rose?
0: Rose, přesně. Ale, a nemá, dobře. Nemá Instagram.
1: Rose nemá?
0: Nemá sociální sítě. Jo?
1: Tak ona přece žije ten nový život, ne? Jako.
0: No, přesně tak. Martin hledal Emma Stone, taková nádherná hubená zrská třeba
1: Emma
0: z La La
1: Stone mi něco říká.
0: La La Land, myslím.
1: Jo,
0: taky nemá, jo,
1: taky
0: Instagram.
1: Nemá,
0: no, nemá.
1: Dobře.
0: Co mě překvapilo, Brad Pitt nemá sociální sítě, nejede na Instagramu třeba. No nemá, Ryan Gosling nemá, jo, a zápisník jedné lásky.
1: Tak pojď ještě, máš ještě nějaké jméno, které mi možná bude bližší?
0: Počkej, tak to je asi nějaká baba.
1: Nevím, kdo je.
0: Margot Robbie.
1: Margot Robbie, no.
0: Teďka hraje v té nové předělávce na Větrné hůrce, počkej, jak se tomu říká. Bouřlivé výšiny.
1: Margotku znám jenom jednu, teda.
0: Ne, to není tahle
1: to
0: Margotka.
1: To není ona.
0: Viděl jsi Barbie třeba?
1: Barbie jsem neviděl
0: Viděl jsi Vlk z Wall Street?
1: Ne.
0: Prosím tě, co jsi viděl, kdy je zásadní?
1: Tu Margotku.
0: Tak Margot Robbie taky nemá, jo. A mimochodem Jacob Elordi, ten hní, s ní hraje v tom, těch bouřlivých výšinách, tak to taky nemá.
1: No, tak.
0: A Harry Potter?
1: Jako Radcliffe?
0: Jako, no, nemá.
1: Tak povinně založit. Na co čekáte, jako?
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Kde?
7: Tamhle.
6: Ten má ale klapy.
8: Je, tam je dinosauří mláďácko.
7: Mimino Stegosaura.
6: On chodí.
9: On je živý.
8: Hoši, velké řeště s průlízkami.
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
7: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
10: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
11: Bon appetit.
12: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: Ranní Bon Appetit a taky Fresh Radio přejeme všem dobré ráno. Posloucháte poslední hodinku, poslední půl hodinku tohoto ranního pátečního vysílání. A já mám takovou radost, že je pátek, to je super, to je fakt perfektní.
1: Katka, která tady byla na rozhovoru u Romana, a je to paní, která vás přišla pozvat, jedna z organizátorek na My Day, tak se taky těšila na to, až bude pátek, protože už zítra v sobotu jim startuje právě festival My Day, který je hlavně proto, aby si rodiny a vůbec příslušníci rodiny přišli užít pohybu. Mm-hmm. A je to takové jako sdružení nebo akce, která spojuje kulturu, právě pohyb, budou se tam řešit zimní sporty, ale v letním kabátu.
0: Ano.
1: A jinak já nevím, můžeš si tam dát něco dobrého k jídlu, k pití, koncerty tam budou, DJové, dvě kapely. A já jsem neřekla, kde to bude, že?
0: No neřekla, ale já tak tuším, že to je prostě na tom velkém slavném místě, kde se tyhle akce konají, a to je Vendrině, že jo?
1: Vendrině, no. Vendrině,
0: já jsem to věděl. Tam je to jako, to je kouzelné místo, já jsem tam zažil akci.
1: Akci?
0: A ne úplně rodinný, teda jako.
1: Tohle zrovna rodinná akce je, jo, hlavní závod, ale mají i novinku, takový vytvořený sprint pro letošek, jo, 4 kilometry s překážkami.
0: Tak to není akce pro mě, nevadí, to je v pohodě. Tak jo, tak pokud jdete vy, tak si to užijte, pošlete fotky a hlavně tam třeba dojeďte s Freshem. Ale jo, řekni, že ano, a posíláme další hudbu.
1: Samozřejmě.
0: Právě
1: ty čekáš, až si já si vyjádřím.
0: Čekám na tvé svolení vždycky.

0: Co je dneska za den?
1: Klasika, dneska je pátek.
0: Ne, co je dneska za den? No, ty jsi to... přeborník těch, včera jsme tady díky tobě slavili den svěžího dechu, tak co je dneska za den?
1: Dneska je pátek a je 7. srpna, no já to jdu zkontrolovat, co je dneska za den. 7. srpna,
0: Lada má,
1: svátek,
0: jo?
1: Ano, Lada.
0: To pomohlo.
1: A dnes je den profesionálních řečníků, takže vlastně...
0: Tak povídej.
1: Takže dneska vlastně slavíme, tak jestli já jako můžu něco říct, tak já bych vám klidně rád něco řekl. Je pátek, dámy a pánové, a já vám přeji, abyste si dnešní den před víkendem užili, protože kdy jindy si užít den naplno než právě v pátek. Dělejte to, co vás baví, zpívejte si, skládejte si básně, uvařte si něco dobrého, koukejte na seriály a filmy, které máte rádi.
0: Vezměte
1: volno a buďte s vašimi blízkými, které máte rádi. Mm-hmm. To je tak jako všechno, toto poselství vám posílám, mějte se krásně a skládejte ty básně.
0: To už se loučíš, jo?
1: No ne, tak jenom jako jsem dával řečnickou
0: vsuvku.
1: Den řečníku. Mm-hmm, chceš ty něco říct?
0: Ne, já myslím, že to bylo vyčerpávající. Já se potom akorát oficiálně rozloučím v čase, který je k tomu
1: adekvátní.
0: Přesně. Ještě bychom měli tady nějakých pár minut dělat nějaké hodnoty. Jo.
1: Já už bych i šel klidně. Jako.
0: No, tak ty jsi se vykecal dneska dost.
1: Já mám víkend za dveřma, už víš. Na mě už klepe víkend. Chceš slyšet, jak klepe na mě víkend? Poslouchej, jo. Klepe, no.
0: Dobře, a jak by na tebe zaklepalo pondělí?
1: Ne, to zvoní.
0: A velkým zvonem z toho třeba z kostela, protože jinak by to s tebou nic neudělal, že by se za ní neprobral.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Kdy už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
7: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: až teď je ta pravá chvíle na to se s vámi oficiálně rozloučit. Jsou jenom, Honzíku, dva typy lidí, jo? Ti, co přicházejí do práce s nějakým předstihem, ale odcházejí v okamžiku poslední vteřiny,
1: ano.
0: Nejsou tam zbytečně déle. Jo, rozumíš mi, chápeš, jo? Přijdou dřív, ale odcházejí hnedka, kdy mají padla.
1: To jsi ty vlastně, jako
0: pak se, přesně, já tady jsem dřív, ale okamžitě, když skončíme,
1: traktor
0: tak jako fakt...
1: Traktor nám pojíždí, máme jak na venkově.
0: Pak valím. A pak je ta druhá skupina lidí, kteří docházejí na poslední chvíli s vyplazeným jazykem, tady pan Pernický, ale najednou po skončení jako frekvence má času na rozdávání. No, on se tady táhne jak smrad někdy.
1: Já si tady na gauč sednu, já už pak nespěchám. Pro mě, je nejnáročnější ten ranní zhon, ten je jako nejhorší, ale potom už jsem v pohodě, to je v klidu.
0: Je ale fakt, že teď jsme se dobrali do bodu, kdy vám chceme říct, ať si ten víkend užijete, ať už jste v Praze a jdete na Letnou na Marka Ztraceného, nebo se rozhodnete pro Vendryni a zítřejší akci Veletrh sportu, taky mimo jiné taková rodinná akcička My Day, tak ať je to prostě fajn, v neděli možná nějaký oraz. A když o toho budete ladit fresh, tak víte, že my tady jsme jo.
1: Já jsem tě myslel, že řekneš, že neděli možná nějaký oral. No nic, nechme to být. My vám přejeme pěkný zbytek pátku, hezký víkend
0: ale
1: a těšíme se.
0: Poslouchej, děj si v neděli, co chceš, ale jestli mi budeš volat, že jsi znavený.
1: V pondělí, že nepřijdu.
0: Jo. Že nepřijdeš, tak dobře vyhodnocuj situaci.
1: Mějte se, hezký víkend, ahoj.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompetenci.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Nazvat se prvoplánovitě stejně jako první hit, který vydáváte, to se v pop music občas děje a se mu to dokonce i vychází. Naštěstí v případu německého dua Captain Jack to mělo i pokračování v podobě hitíku Drill Instructor, Soldier Soldier nebo Little Boy. A dokonce od hitu Captain Jack, který od roku 1995 jezdí po vzpomínkových festivalech dodnes. Akorát pravda mají stále mladší a mladší zpěvačky.
0: Alešův Old School.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli – bezkýdek.cz.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz
6: Dab FM anebo apka.

0: kolegyni, vyberte si, jestli máte, nemáte rádi podle toho, jak jste na tom. V raním Bon Appetitu na Fresh Radio oslavujeme den svěžího dechu, snad, tak dýchej.
1: Jseš připravená, můžu jo. Konečně jít k tobě, tak.
0: No pojď. Mám radost teda. Dobrý.
1: Co tam bylo?
0: Co tam bylo?
1: Co tam cítíš?
0: Jako co měla bych? Aha, no, teď chceš po mně jako degustaci, jo? Tak podívej se, minulý týden 3 piva, včera to vidím na proseko.
1: No dobře, jsi blízko.
0: Jo, a ráno cítím dobrý jogurt.
1: Nebyl to tramín červený. Tak, teď já. Tak jo, tak já jdu zase zpátky. Ať nevstáváš.
0: Ne, v pohodě, teď dýchnu já.
1: Pojď. Ještě jednou? Ještě, zkusit.
0: Ty ale tohle nemůžeš takhle, jako bávaš se bávat to, rychle, ne?
1: Tak ty dýcháš jako moc rychle, ty dýchni je pomalej.
0: Ježišmarja, tak... V pořádku.
1: Ty jako přemýšlím, mě to je strašně povědomé.
0: Zubní pasta?
1: Ne.
0: Už jsem se s tím někdy v životě setkal.
1: Ne, tyjo, je mi to strašně povědomé. No tak nějaká, co to je za zubní pastu?
0: Já nevím, perlička, to je prostě. Já nevím. Best of.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Erik Pritz v roce 2004 sáhl po vokálu ze skladby Valerie od Steva Winwooda. A právě Steve Winwood mu vokál ochotně naspívá znovu, aby track zněl fresh. Call on Me 7 týdnů královalo britské hitparádě a doprovodné aerobikové video se stalo jedním z prvních virálních hitů světa. Call on Me.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: JJ na Fresh Radio.
6: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we a bang pan another one. Boss up 4-5, Nanko 1, Remington. Any boy, this balaton, them in a Killington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun. Big man.

0: Doprava. Doprava.
1: Páteční dopoledne jede dál, koukneme na cesty, dobré dopoledne, dvě nehody aktuálně v regionu. Jedna je na rychlostce mezi, zase je popis. Jednoduše řečeno, když jedete po D1 kolem Mankovic, tak v úseku D1 na Mankovicích je nehoda osobního nákladního auta. A druhá ve směru na Olomouc, na Frýdecku, zase po rychlostce od Frýdku na úrovni Chlebovic-Rychaltic, tak tam taky pro změnu máme dvě osobní auta.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Doprava?
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Tady koukám na jednu z aktuálních zpráv, které se vztahují k naší zemi. A ta je spojená s plodinou, kterou nemáme někteří motoristé hlavně moc v oblibě, zvaná řepka. Ale tahle zpráva je trošku z nějakým tím podtextem ironickým pozitivní a zní: nejhorší sklizeň za 14 let, řepky se má letos sklidit do pětinu méně. No jo, no, to je plodina, ze které, co je užitečného, možná tak řepkový olej, ale to taky odborníci na výživu říkají, hele, ten není dobrá cesta. A pak nám to Babišovo rve pořád do pohonných hmot, přitom už se dávno odhlasovalo, že to tam nemusí být, ale to on by přišlo ten biznis, takže... Dobrá zpráva, že řepky méně. Mohlo by jí být téměř vůbec.
1: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: ID přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Kde?
6: Tamhle.
5: Ten má ale klapy.
7: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
6: Mimino stegosaura.
5: On chodí.
8: On je živý.
7: Hoši, velké řeště s průlízkami.
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
6: A dívejte, tam je ten velký. Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

Summer. Název songu taky Chasing the Boys of Summer, tedy léto, chlapci, letní chlapci, ale my zůstaneme u léta v tom asi nejpříjemnějším možném pohledu, tedy relax, dovolená, lážo, plážo. No ale taky se nám to mění a myslím si, že velkou roli na tom hrajou i sociální sítě posledních let, protože zatímco před 10 lety tyhle ty problémy předpokládám ještě nebyly, tak teď už je to velmi, velmi tragické. Minulý týden, co se týče navštěvovanosti různých míst a množství lidí, jo, takhle to myslím. Minulý týden jsem viděl fotku z polských Beskyd, z polských Rysů. No i když teď se nejsem jistý, jestli Rysy a Beskydy jsou to samé. Dobře, beru zpět. Z polských Rysů, z těch hor. A tam byla řada několik tisíc lidí, takže když jste chtěli jít na Rysy, tak jste stáli v řadě, která třeba měla tempo jeden krok za 2 minuty. Protože každý přijde nahoru, že ho tam udělá 78 fotek, na které se v životě nikdo jiný nepodívá, ale musíte je udělat. A takhle se to pěkně nakolejilo. No a dneska nová zpráva pro změnu italské Dolomity, to samé v ledně modrém. Všechny vrcholy v Dolomitech, které jsou turisticky zajímavé, tak k ním řady stovek, neli tisíců lidí. No, jako kdysi dávno to nebývalo, to všechno z větší části bych se asi nebál říct způsobili sociální sítě, protože předtím lidi se přišli podívali a šli maximálně, to bylo tak nějak rozvrstveno, ale dneska těch pár elitních influencerů dá nějakou fotku v nějaké zemi a najednou tam musí být všichni. To není dobré, příroda by nás měla už likvidovat.

0: A my tady ještě přišly reakce na téma těch turistických přeplněných míst, že i u nás doma. No já vím, že u nás doma taky. Dotyčný mi tady poslal fotku, samozřejmě klasika Lysá hora, taky fronta od nevidím do nevidím. To už tam funguje několik let. Stejně tak, jako si vybavuju pár týdnů, no vlastně jak začaly prázdniny, tak fotka Karlova mostu v Praze, který v podstatě stál, byl narvaný davem k prasknutí, nešlo ani dopředu, ani dozadu. A myslím si, že tak to tam v Praze vypadá, řekl bych imrvére, takové to hezké naše místní slovo, tedy neustále. Možná tak ve 4 ráno, když chcete hezkou fotku z Karlova mostu, tak ve 4 ráno je tam trošku volněji, ale jinak to stojí úplně všude. Stejně tak různé jiné horské vrcholky a atraktivní místa. Možná jediná věc napadá, která moc nefrčí, brněnský Orloj, ale třeba si pletu.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: A jenom si tak vybavuju, že ta píseň, která teď právě dojela od Kristýny, tak si na některém z našich předchozích buildingů někdy v jednu ráno jsme ji začali rozebírat, že je solidně sprostá. Ale tak to zase necháme na někdy jindy. A jdeme na cesty. Tam to naštěstí až tak sprosté není. Jedna nehoda stále zůstává, a to na té rychlostní silnici mezi Frýdkem a Novým Jičínem na úrovni Mankovic se řeší následky nehody a dvou osobáků.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio!

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro ochrání.

0: Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Koukám, tady přišel hezký vzkaz. Přeju ti krásné narozeniny. Díky, ale jsi 4 dny ve zpoždění. Každopádně, pokud máš pro ní nějaký dárek, tak klidně mám narozeniny dneska. Ale o tom jsem primárně nechtěl. Mám zase jedno takové okénko, jak třeba si můžete vylepšit svůj vozový park, anebo naopak využít auto pro reklamní účely. Protože Carlos Vémola opět oznámil a už dal do prodeje další ze svých luxusních vozů. No jo, no, kasička začíná vysychat asi. Tentokrát je to legendární německý Mercedes G-čko. A cena na bazaru 4,5 milionu korun naznačuje, že prostě když chcete mít auto po Carlosi, tak musíte mít nějakou kapsu bohatější. Já si pamatuju velmi dobře, že to Lambo první, které prodal, tak vlastně koupili v Praze kluci z Jabkolevně. A celkem jako si myslím, že ta investice se jim násobně vrátila díky reklamě a díky tomu, co s tím autem dělali a dělají. Takže i tady je jakože celkem potenciální velká šance z toho vytřískat nějaký reklamní úspěch. Na druhou stranu přece jenom to Lambo vypadá o něco líp. No.
1: Posloucháš Fresh Radio.
2: Yes. Papi, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangs.

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. JJ. A neb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Finanční podvody jsem tady tento týden snad ještě neměl a teď mám takový spíš jakože pozitivní, protože policisté v Moravskoslezském kraji se zase mohou pochlubit. Podařilo se jim čapnout skupinu lidí, kteří přes mobily okrádali. A tohle je takový ten jeden z nejstarších způsobů. No, je to zvláštní, jak hodně to zní, že nejstarší dobu člověk čekal 300 let, ale přitom je to pár roku, možná ani to ne, kdy začaly SMSky nebo vzkazy na WhatsAppu. Mami, rozbil se mi mobil a nefunguje, prosím, pošli mi přes WhatsApp zprávu na tohleto číslo, až budeš mít čas, že jo. A maminky samozřejmě okamžitě posílali, následně jim přišly komunikace ve smyslu, musíš mi pomoct, mám teď finanční trouble, nutně potřebuju prachy, udělej tohle, tohle. A v lepším případě to skončilo jenom u nějaké požadované částky, v horším případě se vytáhly přihlášovací údaje do bankovnictví dané maminky a ejhle, luxing, vyluxovali bankovní účet. No ale jako ta finálová částka, kterou jim prokázali přes milion, to je nic moc, jako ti nebyli moc úspěšní.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
0: Vyhrávej skvělé ceny. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Fresh Radio. DAB FM anebo apka Fresh je všude.

Zase jedna taková neúplně pozitivní zpráva z prostředí Automoto. A to konkrétně značka Porsche se v nejnovějších ekonomických výsledcích propadla do miliardové ztráty. No, 2,2 miliardy eur celková ztráta oproti zisku před rokem, který byl 8,2 miliardy, je to obrovský rozdíl. A samozřejmě stojí zatím několik i běžnému člověku logických faktorů. Jednak tedy nástup levných aut z Číny, druhak nová generace, hlavně tedy čínského trhu, který stále je ten největší v Automoto. Tak mladí už nechápou ty tradice a kilowaty a úspěchy v minulosti a prestiž a podobně. Ti si radši koupí nějaké očiní a na baterky a jezdí. No, takže se bude šetřit, dokonce je tady informace, že v rámci celého holdingu Porsche se má propouštět 130 tisíc lidí, což je teda šílené číslo. A jsem zvědavý, jak to dopadne, protože i podle šéfa Porsche, který se vyjádřil, koncern Volkswagen stojí na historické křižovatce. No, já si myslím, že už ji projel. Fresh Radio.

0: teplo je všude, což si myslím, že nás pár, co si to užíváme, pro nás je to skvělá zpráva. Teď zamíříme na jiný konec naší země, koule, tedy lépe řečeno. Severní Korea, taková ta zvláštní země, izolovaná od všeho. Ve čtvrtek informovala ve své státní televizi, že teplota dosáhla 36,7 stupňů Celsia, což je nejvyšší hodnota od začátku meteorologických záznamů v téhleté zemi. A tak už s tím samozřejmě v televizi přišly spousty zajímavých tipů a rad. Dokonce se k tomu podepsal i vůdce Kim Jong-un. Ukazoval se, jak drsně snáší ty kruté podmínky tepla. Já nevím, jako mi to přijde úplně super, ještě by mohlo být teplej. Ale pozor, mám tady jednu zásadní radu, kterou bychom se mohli řídit i u nás. Jedna z rad, která zazněla i v korejské televizi. Jak se vypořádat s vysokými teplotami? Jíst polévku z psího masa. Pojďme do toho.
1: Fresh!

0: Tak přemýšlím, kolik je to už desetiletí od doby, kdy tahle ta hvězdička své éry, DJka a zpěvačka Sonic, byla i v Ostravě na Černé Louce. To je tak ke 30 letům to bude, možná lehce díl. No, pamatuju. A tehdy to byla ta doba, kdy žádné festivaly venkovní nebyly, takže to byla obrovská událost pro tu tehdejší éru. Už je to dávno.
1: Doprava.
0: A jelikož tady máme 12, tak se podíváme, jak to vypadá na cestách. A jedna nehoda nová v Ostravě, to jsou Radvanice směrem Petřvald. Na Petřvalské ulici kousek s křižovatkou s Rajskou. Je, to vím, tam máme kousek zahradu, Rajská, Petřvalská. Osobní auto do svodidel. A druhá nehoda na rychlost se směrem na Slovensko přes Třanovice směrem tedy na přejezd. Teď mi vypadlo, jak se jmenuje ten slovenský Makov, že? Tak na Bystřici, na úrovni Bystřice, na té 60... Na 11, na D11, tak osobní auto taky do svodidel, no, svodidla dneska jedou bomby.
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio!

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Kde?
4: Tamhle.
3: Ten má ale klapy.
5: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
4: Mimino Stegosaura.
3: On chodí.
6: On je živý.
5: Hoši, velké řeště s průlízkami.
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
6: A dívejte, tam je ten velký.
4: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Siesta.
2: Siesta.

0: Ding-dong song. To je taková úleva, když už není venku plus 40 a podobně. Neříkám, že to bude na dlouho, ale myslím, že všichni přivítali to dnešní lehké letní ochlazení na velmi příjemné teploty. Navíc se v té kombinaci dobrých věcí přidává i pátek, před námi víkend, dokonce s magickým datem 8.8. Tak ať už máte jakékoliv plány, věřím, že to společně i v rámci pátečního odpoledne doklepneme vaše pracovní povinnosti a pak už jenom free a odpočinek. Justin Timberlake za chvilku, taky Cheat Codes a nebo další pecky, které máte rádi. Jsme fresh.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Staré známé hity dostávají nové kabáty, Cheat Codes a Two Friends a The Way It Is. Máme odpoledne, po 14. obsadí Éter Fresh Radia zase rychlá rota. Dneska to bude Marek s Mikaelou. Včera byl ale Marek s Káťou, a tak se to trošku řešilo. Best
1: of Fresh! Marek a Kate, ahoj!
2: Čau!
1: Jak se máš, co děláš, jak si užíváš léto? Byla jsi na dovolené, pojedeš na dovolenou?
2: Na dovolené jsem byla, ale už je to dlouho, jo, bylo to v květnu.
1: Aha.
2: Pojedu a pojedu asi v září, no a pak ještě v říjnu.
1: A pak v listopadu.
2: Ne, to už ne, to
1: pak
2: už by
1: bylo. Prosinci a ještě v lednu, viď?
2: Víš co, bylo by to krásné, ale bohužel nebude to tak, jenom dvě mi čekají.
1: Jenom dvě?
2: Je to smutné.
1: A takže tři ne?
2: Ne, tak třetí byla už vlastně na jaře.
1: Takže já dodržím pravidlo tři.
2: Ne, celkem za ten rok budou tři. Ano.
1: Bože ženská, ty se máháš. Best of Fresh.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: Kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.

0: Bad Bunny a Duckity, trocha léta v našem playlistu, a protože je pátek, musím upozornit taky na to, co vás čeká v podvečer a večer. Tradiční Friday Mix 17 až 19 a potom Party DJ s Patrickem Diamondem a velký nášup dalších tanečních hitů. Tak věřím tomu, že v rámci startu víkendu přijde i tahle hudební nadílka vhod, tak si to dejte. Suave, Felix a nebo za chvilku taky Loreen. Další tracky, které vás čekají. Hezké odpoledne.
1: Fresh Radio.

0: Jste na Freshi a posloucháte Siestu. Nevím, jak často během dne využíváte i vy různé formy umělé inteligence. Samozřejmě se to nevyhlo ani školním lavicím, a tak i školáci v rámci prací, které třeba vypracovávají doma nebo domácí úkolů, používají AI někdy neúplně tak, jak by si učitelé přáli. A v Dánsku už trošku došla školským ministrům trpělivost a v Dánsku teď bude mít každý žák povinnost jakoukoliv práci, kterou vytvoří doma, jakkoliv, ve škole obhájit. Což je možná dobré, protože i kdyby tu AI použili doma při tvorbě toho úkolu, tak se to současně můžou naučit, a když budou vědět, že to nakonec stejně budou muset před učitelem odprezentovat, tak se to možná naučí. Tak je to asi zajímavá varianta, uvidíme, co na to žáci a jak ta kontrola půjde realizovat v praxi, ale asi je to jedna z dobrých variant. Jak tu AI úplně nezakazovat, ale na druhou stranu, aby to mělo i ty správné výsledky.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Před námi je víkend, který bude velmi příjemný i v rámci počasí a my už jsme tady avizovali akci, na kterou byste mohli vyrazit i vy a mám tím na mysli sportovní festival My Day. Je to jednodenní festival, který je v Třinci ve Vendrini, sportovní kulturní festival ve sportovním areálu ve Vendrini u Třince. Je to právě v sobotu 8. srpna a je tam toho opravdu hodně, kromě skvělých sportovních atrakcí, ukázky, kroužků a zajímavých volnočasových aktivit. Dokonce je to v rámci tématu trošku hozeno do zimní tématiky, takže si tam přímo v tom letním provozu vyzkoušíte i některé zimní sporty. No a večer taky naši kolegové DJové z Fresh Radia a další zajímavý program. Pokud nemáte v sobotu co dělat, tak si myslím, že je právě navštěva festivalu My Day tím docela dost dobrým nápadem. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Doprava. Doprava.
1: Situace na cestách je relativně dobrá, protože máme jednu jedinou dopravní nehodu v policejních záznamech a to je oblast v obci Kunčice pod Ondřejníkem, kde se zhruba před hodinou na silnici 483 srazila dvě osobní auta. Ještě to tam trochu řeší policie, takže na téhle komunikaci určitě zpomalte, ale jinak zatím všechno bez problémů. Tak snad to vydrží, kdyby přece jenom něco komplikovalo vaše plány anebo vás zdržovalo. Rádi byste to sdělili ostatním, dávám k dispozici naše číslo 77337136 nebo nám napište do naší apky. Tak hezké odpoledne a pohodovou jízdu.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Siesta.

0: Tak tohle je taky takový velkolepý track. Možná jste ho ještě neslyšeli, je hodně čerstvý. Americký DJ Cascade a německý Glockenbach a věc, která zazněla poprvé živě v LA. Prostě to je taková Alešova specialita, Aleš je náš hudební dramaturg, že vlastně jakmile něco dobrého vyjde v nějaké světové hitparádě, tak do pár dnů, většinou na druhý den, to máme i u nás v našem playlistu. A možná to je důvod, proč posloucháte Fresh Radio. Myslím si, že když prozradím, že jedna ze tří věcí, které budou hrát za chvíli, bude mít název Move into the Sun, tak si na to rádi počkáte. Velký hit nejenom na Ibize, už za chvíli na Freshi.
1: Fresh Radio.
2: Jsme

0: tohle je asi největší hit letošního léta, francouzský DJ Igel, neboli Hugel, psáno česky, tak je utranaté a ten famózní vokál, mimochodem věc, která začala původně jako takový testovací projekt vytvořený jedním z nástrojů umělé inteligence a potom až ve chvíli, kdy se na TikToku ověřila hitovost této záležitosti, tak se potom nahrálo všechno o znovu už jakoby naplno, takže Moving to the Sun je na Fresh Disclosure a nebo Joel Corey už za chvíli jako další skvělé tracky, které vám teď posílám a je úplně jedno, jestli nás ladíte v autě anebo máte apku a jste někde u moře. Zdravíme i tam.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: No, super.
11: Co no super?
10: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
12: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
13: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

0: slib.
1: Partička BTS tady na Freshi. Patrick Diamond, který chystá dnešní party DJ, nabídne speciální Summer Megamix na Freshi od 19. hodiny. Bude to přes 40 songů a jsou tam takové hvězdy jako Daft Punk, Black Eyed Peas, Mouse T, Rihanna, Kelly's, mám tam Cool and the Gang a takhle to můžu jmenovat, ale nechám si něco, aby vás to trošku překvapilo. Tak si to odejte, myslím, že tyhle věci patří k létu a bude to ve speciální sadě v dnešním pátečním Party DJ na

0: Podcash tady na Freshe, I'm in love. No a teď jedna hezká příhoda z Německa. Tam jeden městský zastupitel jedné menší obce chystá zajímavou akci Swingers Party přímo na radnici. Ten radní je poměrně mladý, má 35, je to známý komunální politik a vyznavač na turismu. A on už kdysi měl chuť udělat některé události a akce se sexuálním kontextem, no ale teď opravdu seriózně chystá do budovy zastupitelstva politickou swinger party. Píše tady, že radnice je vhodná jako místo konání, protože je v centru města a že tam neexistují žádné městské předpisy nebo vnitřní řád zastupitelstva, které by podobné akce vysloveně zakazoval. Je to prý takový jako novinkový, inovativní koncept s neprobádaným možným dopadem a výsledkem, takže to chce vyzkoušet. Jo. Samozřejmě pár lidí je proti tomu a politik říká, že ho to neodradí, že i kdyby ta akce měla být někde jinde, ta swingers party, tak rozhodně bude, no. Tak nás čekají volby taky za chvíli, tak uvidíme, kdo přijde s podobným nápadem třeba v Ostravě.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
5: Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Black Eyed Peas tady na Freshi, za chvíli už rychlá rota. Ještě jedno dobré doporučení odborníků. Pokud běháte, tak v těch teplých dnech, které jsme měli, kromě teda dneška, rozhodně běhejte brzy ráno. Při 30 stupních už prý teplo z těla neodstraníte celý den, radí lékař z pražského IKEMu, tak věřím, že všichni, kteří se rozhodli, že budou v létě běhat, to učiní ráno, anebo se na to prostě vyprdněte kompletně a nemusíte se bát, že budete běhat v nějaké neúplně vhodné denní době.
1: Posloucháš Fresh Radio! Fresh! Metropolitní rádio!

0: Day nebo Sigala, taky Lost Frequency, spousta dobré muziky.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: to je úplně skvělá písnička, přesně takhle. Já si to budu představovat dneska, až odsud odejdu, tak mi začínají Holiday. Sice jenom týdenní, ale přesně pro mě se hraje právě, víš? Tak krásné odpoledne, Marika Michaela.
1: Hezké odpoledne i ode mě. Já právě uvažuju nad tím, co ti na to řeknu, jako jo, jestli ti mám závidět, anebo ti nemám závidět. V každém případě ti přeju jenom to nejlepší a aby, až se vrátíš z té tvé Tour de Svět, abys nedopadla tak, jak já, když jsem si byl teda dneska vyzvednout antibiotika.
0: Jako. Aj, snad ne.

0: 7. srpna 14.09 opravdu startuje rychlá rota Marek a Michaela, krásné odpoledne a já mám takový dojem, že Markovi bude dovolená zakázána, protože pokaždé, když ty jdeš někam na dovolenou nebo co, tak máš pak antibiotika.
1: Ne, to není pravda.
0: Buď je to festival, anebo je to dovolená.
1: Ne, to bylo, loni to bylo po té moderovačce a letos to bylo po dovolené, jelikož jsem byl na dovolené po 5 letech, tak jako proč ne, no.
0: A tak jo, tak je to úplně se vším všudy, no, abys to neužil ničím.
1: Ne, ale víš, co je zvláštní, vrátíš se z horka a stejně přijdeš do horka a přece něco se stane. Jeden kamarád a kolega říká, ty máš určitě covid. A já říkám, no to víš, že jo.
0: A teď už máš i antibiotika.
1: Teď mám úplně všechno.
0: Krásné odpoledne, jsme tady i vy buďte taky. Já si myslím, že ještě něco dodáš. Ne, dobře.
1: Ne, už ne. Fresh Radio. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Fresh Radio.
1: Jsme Metropolitní rádio.

0: No Maro.
1: Ano.
0: A víš, že na ty antibiotika se teďka nesmí pít ani pivo, ani nic v tom horku.
1: To si myslíš ty.
0: No počkej, tak to tam je určitě i napsané.
1: Není,
0: teď
1: jsem si přečetl celý. Teď jsem si přečetl celý leták, nic takového tam není a nikdy tam nic takového nebylo.
0: Hmm, takže si jenom četl to, co ty chceš.
1: Je tam problém nějaký s těhotenstvím, pak je tam no, problém psychiatrický a okay. Takové nějaké další. Auto řídit můžu taky, tak jako já myslím, to budou celkem v klidu antibiotika.
0: Mm-hmm. A už
1: a když ne, a když ne, tak budou nějaké halušky možná nebo něco. Pokud nebudou slovenské, tak to bude dobrý.
0: Dívej se, dneska je pátek.
1: Ano.
0: Takže dneska si pátek můžeš ještě užít a začneš s nima až zítra. No,
1: ne, to nejde, to já už to vemu dneska v 7 hodin a uvidíme, jak to všechno dopadne.
0: Dobře, takže chceš začít vlastně brát co nejdřív, abys pak zase co nejdřív mohl si dát.
1: No tak jako je to na 7 dní, takže to bude velice, velice zajímavé.
0: Mm-hmm. No tak já až se vrátím, tak mi potom všechno povíš, jo?
1: No nebo už ti nic nepovím.
0: A nebo taky ne, no, tak, taky může být.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí.
6: On je živý.
3: Hoši, velké řeště s průlízkami.
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
5: A dívejte, tam je ten velký.
4: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Pravda nebo lež?
1: Good girl, to bylo dobrý.
2: Ano, ano, opět naše vaše oblíbená soutěž, právě tolik, kolik já, my se na to vrháme. A jak když se dívám na ten dnešní seznam, protože je finálový pátek, tak tam jsou samý muži tentokrát. Radim, David, Ivo, Petr.
1: Mhm. Holky na to kašlou, holky nejedí v tom horku asi, víš, tak já nevím.
2: V tom Ondráši asi to tak nemáká, tam asi nějaké to masíčko říkal, grilovačky a holky nějak nic. No nevadí, ale uvidíme, hele, je pátek.
1: Můžou ještě si dát jednoho, i tekilu limonádu třeba, cokoliv jiného.
2: Nemusí. Tak, a nebo dortík nějaký.
1: No jasně, nemusí to projíst jakože masem, no to nevadí. Nebudeme nikoho lákat, jejich boj.
2: No ještě uvidíme, protože teďka budeme vybírat pátého nebo pátou. Necháme se překvapit. Zákeřná, velmi zákeřná otázka i při pátku. Jinak hrajeme o 2000 korun do Ondráše, to jsme říkali celý týden a dneska to taky platí. Já se vás ptám, nezapomeňte na WhatsApp, ideálně hlasovkou, ať máme z čeho vybírat. Je pravda nebo lež, že Marek bere už od včera antibiotika?
1: WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Posloucháš Fresh Radio.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
1: Rychlá rota. Marek a Mikaela.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Pravda nebo lež?
1: Tak co, dostali jsme je nebo jsme je nedostali?
2: Dneska vůbec ne.
1: No to není možné.
2: Ne, dneska vyhrávají. Normálně to tady rozbili, je to x0 vůči nám. Prostě byla to lež. Oni dobře poslouchali a ví, že je budeš brát ode dneška.
1: Ano.
2: No, tak jo, tak si to tady jdeme poslechnout, co jste nám poslali.
3: Ahoj, myslím si, že je to lež. A že je teprve dneska dostal.
2: Že teprve dneska dostal. Jo, tak to je Kuba, to je ta vítězná 485, ale psali ještě i ostatní a další. Počkej, já pustím ještě tady.
3: Nebere, až ode dneška, takže je to lež.
2: Vidíš to, jo? Tak mají přehled. Kubo, 485, koncové číslo, my gratulujeme, postupuješ do finále, no a v další hodince už bude co?
1: Losování.
2: Losování.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Taylor Swift.
1: Hele, když jsme u těch antibiotik, ty jsi brala kdy naposledy antibiotika? Pamatuješ si to? Nebo nikdy? Nebo jak to máš?
0: Možná tak před 12 lety naposled.
1: 12 let. A od té doby jsi nebyla nemocná? Nebo to léčíš jinak?
0: No, jako nemocná jsem na takové ty běžné nachlazení. A vím, jak na to vím, co vždycky potřebuji. Většinou jsem nemocná v momentě, kdy už je člověk jako unavený.
1: No tak většinou to tak bývá, že ten bacil na tebe skočí, když už si takzvaně na hraně oslabení až tak, takže...
0: Takže dlouho ne. Ano, prostě potom vím, že potřebuju volno a potřebuju si z toho vyspát a odpočinout a tak dále.
1: No dobře, a máš nějaké léky v lékárničce, které by ti třeba pomohly od prvních příznaků, takhle jako... Třeba, nevím, Panadol nebo Brufen nebo něco takového.
0: Jako Brufen doma míváme, to je pravda. Ten se používá častěji spíš po opici.
1: Ale.
0: No, hlavně můj Jaro už je na to specialista, ten si vždycky bere Brufenky. Já ne. Já se tak nějak těm lékům, jako, já spíš jdu ty bylinné formy různé. To na mě docela funguje. Takže já mám, počkej, já ti řeknu, když mi začíná bolet v krku nebo rýmu, tak já používám Streptokil.
1: Jo.
0: To chutná trošku jako becherovka.
1: No tak to je pěkné.
0: No,
1: jakože.
0: Takže tohle si pak stříkám do krku a pak používám, co tam ještě, jo, já třeba jedu i homeopatika, mám ráda, takže já si potom jedu osilokoxinum a potom hodně vitamínu C a tak, no. Takže to potom naboostuju, tu moji imunitu.
1: A becherovku máš doma?
0: Becherovku doma nemám.
1: Nemáš?
0: Ne, ale na výpal tam mám určitě nějakou domácí slivovicu, to tam je vždycky taky.
1: Ale já si myslím, že právě když už si dáváš do krku takový ten jakože chuť.
0: Ten Streptokil?
1: Na tu becherovku,
0: jako, že bys
1: to zapila potom.
0: Ne, to stačí bohatě. Fuj, to je jako hnusné. Ale zabírá, no.
1: Tak, dobře.

0: Doprava. Doprava.
1: Aktuálně z cest. Jedna dopravní nehoda pouze v Kravařích, v ulici Bezručové, kousek od marketu, tak tam jsou dvě havarovaná osobní vozidla, no a jinak to vypadá, že to je zatím všude dobrý, tak dávejte pozor.
2: Doprava?
0: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Víkend na chatě, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: ty i já můžu, ty bych si taky naživo poslechla. Tady Marek a Michaela, rychlá rota na Fresh Rádiu při pátečním odpoledním vysílání. A krom toho, Marečku, no, že budeme losovat v této hodince o velké finále,
1: jasně,
0: 2000 korun do Ondráše, tak se taky vrhneme na největší lži, které nám rodiče říkali jako dětem.
1: Ježišmarja, to jsem zvědavý, s čím na mě přijdeš.
0: Mám toho spoustu a ty taky uvažuj a zapátrej ve své paměti.
1: To bude velice zajímavé.
2: Rychlá rota, aneb dva, co nezastavíš.

0: pojďme na to, pojďme ty naše rodiče tak trošku jako pomluvit. Já myslím, že většina z nás na ně určitě vzpomíná v dobrém, nebo je má ráda i přesto všechno, co jsme zažívali,
1: určitě,
0: že jo, nebo zažíváme.
1: Jasně.
0: Ale ty lži, čím nám rodiče vyhrožovali a jakými lži nás krmili jako děti? Vzpomeneš si na něco?
1: Já ti dám taky vpisk, že zbytek života stravíš v kotrmelcach.
0: To jsi slyšovala pravidelně, že?
1: No tak samozřejmě.
0: No tak samozřejmě. Tak hele, Jiřinka, jo? Jak nebudeš do 7 do večera doma, přijde klekánice.
1: Mm-hmm.
0: Jinak nevím, ale hodně jsem lhala i přes výprask. To je přiznání. Tak už jenom taková velká lež, to se týče Ježíška, ne? To je taky lež.
1: No jasně.
0: No, jasně. A pak takové třeba, když polkneš semínko melounu, tak ti ten meloun naroste v břiše. Třeba. Ne?
1: Fakt, jo.
0: No, to ne. Jo? Tak já ti dám ještě další, chceš?
1: Jasně.
0: Necháme si to navíckrát, já budu ráda, když i vy se vzpomenete na to, co vám rodiče říkali. Ale třeba další. Počkej, tady. Spolknutá žvíkačka ti v těle už zůstane na pořad.
1: Jo, jasně. Mm-hmm. A nebo chytneš slepé střevo.
0: A nebo chytneš slepé střevo, přesně. Tak se ti ucpou střeva a tak podobně.
1: Do dneška, když prostě nevybereš úplně, rozbíjíš vejce, víš, na vlí oka nebo něco a nevybereš, necháš tam kousíček malinký. Ježiši Kriste, to budeš mít slepé střevo. Já říkám, mamko, nech toho, prosím tě.
0: Ještě furt, jo.
1: Já vždycky říkám, zadek si to přebere, abych to řekl správně.
0: Je dobré. Ale tak pojďte s náma, jo? Pojďme najít další lži.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
6: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Já už volám.
1: Víš?
0: Já už volám.
2: Halo, halo.
0: No halo, halo.
3: Halo, halo, tady Peťane. Fresh Radio.
0: Ty kluku jeden ušatý, Marek a Michaela.
2: Já jsem vyhrál dneska něco, jo, jo, jo.
0: Jo, pozáraduj se ještě jednou, pojď pořádně.
2: Yes, yes, je to doma.
3: Super, a stlum si to rádio, prosím tě, to zní v těch uších úplně strašně.
0: My se tady slyšíme potom dvakrát, to je takové velice vtipné. Ale Peťo, je to tvoje, ty jsi dneska byl prostě poctivě, naprosto poctivě vylosován v naší pravidelné soutěži Pravda nebo lež. No a vyhráváš, no dívej, ty jsi se zakoptala, vyhráváš 2000 korun do Ondráše.
3: Do Ondráše, ve Světlově.
2: Super, super, moc, moc díky, přeteším.
0: Tak si to užij, nech máš nebíčko v papulce a pošli nám potom nějakou fotku.
2: Ale teď je strašně, teď vás vůbec neslyším, jak špatně úplně.
3: To nevadí, v každém případě vyhráváš a poslouchej dá rádio.
2: Jasný, díky moc.
3: Měj se fajn, hezký den, čau.
2: Čau.

0: Navazuju na to, o čem jsme se bavili předtím, když jsme vyhlašovali naši finálovou soutěž, a to jsou lži, které nám rodiče vykládali jako dětem.
1: Ty jsi ještě něco našla?
0: Našla jsem třeba i nejistý třešně, že ti vyroste třešeň potom v bříšku,
1: no,
0: že?
1: Jasně,
0: nebo,
1: jasně.
0: Nebo tak. A potom jsem ještě našla, že si nemáš křupat ty klouby na prstech, že se budeš třepat na stáří, budeš mít artritidu, tak to taky není úplně jako pravda.
1: To je sice Parkinsona, to nevadí.
0: No. A potom ještě, že blesk neudeří dvakrát do stejného místa.
1: To je taky blbost, ano.
0: Taky blbost, tak to jsem si vybavila. A to je, myslím, asi tak jako zhruba všechno. Tebe ještě něco napadlo?
1: Ne.
0: Polednice, klekánice, to jsme taky říkali, že
1: určitě.
0: U mě strašili zase polednicí, ne klekánicí.
1: Jo, ještě někde něco bylo, jak byl čert a Mikuláš, že nosili to uhlí nebo něco takového?
0: Tak to čert nosí pořád.
1: Nikdy jsem neviděl žádného čerta, který by donesl uhlí.
0: No, možná ne tolik, kolik bychom potřebovali na zimu.
1: Já si totiž myslím, že letos ten čert nebude nosit ani naftu.
0: Mohl by, že?
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Fresh Rádio!

0: Zahrál tohle? Na Ibize. Hugo.
1: Já jsem tě teď nevnímal.
0: Aha. Tak jestli to zahrál na Ibize, tady tuhle věc.
1: Jasně, nebo ne? Shine On, jo, jasně. Hrál to víš, jo.
0: Vybavuješ si to?
1: Jo.
0: No, dobré, tak já jenom, že jsi byl takový zaskočený, ale ty jsi mě asi jenom neposlouchal, tak to je celé.
1: Ne, já jsem se musel, mi to chvíličku trvalo, než jsem se zpátky soustředil na to, co to po mně chceš.
0: A to nevadí, já ti to odpouštím.
1: No ještě, abys mi s tím dělala něco jiného.
0: Protože je pátek a hlavně máš smrtelnou nemoc, takže...
1: No, tak to není smrtelná nemoc, to je... Už to trvá moc dlouho na mě.
0: Mračku, neboj. Všechno jednou přejde.
1: Já vím, všechno jednou přijde.
0: I já ti teď přejdu na týden.
1: Co, kam je přejdeš?
0: No nebudu tady, tak tě přejdu, nebudu tě otravovat. No, na týden.
1: Jsem čekal, jako, že to řekneš trošku jinak, no ale dobře.
0: Ty jsi dneska tak vtipný.
1: Já vůbec právě.
0: No právě. Fresh Radio.

0: yo llego y paro.
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day.

0: Doprava.
1: Doprava. Ano, opět je tady ten čas kouknout se na cesty. Jak to vypadá? Žádná dopravní nehoda v Ostravě nahlášená. To je skvělé, to je výborné, to máme radost. Jediná stále, která byla v Kravaříku a myslím si, že pomaličku už to tam bude odklizené, takže jedině tam asi dávejte pozor, no a buďte opatrní.
0: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
7: Kdy už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: 886 103 106 5 FM, také www.freshradio.cz, DAB Plus, aplikace, tam všude nás slyšíte.
1: No, jenom si to pěkně zopakuj, protože teď budeš mít celý týden klid na to, abys to říkat nemusela.
0: Myslíš, že to zapomenu do té doby?
1: Já myslím, že asi ne. To
0: už je tak naučené.
1: Ale víš, jak už, jako nebudeš to potřebovat, já úplně to vypustí z hlavy.
0: To vypustím, já velmi ráda. Já už vlastně odsaď, co odjedu z rádia, tak já jsem jako offline.
1: Jo.
0: Už to já vypínám všechno, je mi úplně jedno.
1: Dobře.
0: Ale tohle umím, když bičem mrská, i kdyby si mě v noci zbudil, tak já to budu vědět.
1: No jistě, taky ses to učila několik let, jo, takže to.
0: Přesně.
1: Ty ses to vlastně učila ještě dřív, než to rádio vzniklo, aniž bychom ty frekvence jakože ještě měli, tak ty už ses to učila dopředu.
0: Jsi
2: Rádio Ostrava 886 a 103.

0: Jak nám tady jede v téhleté hodině funky muzika, všimla jsi?
1: No velmi kvalitně, já si myslím, že to bude navazovat na to, co budeš dneska hrát ty možná, ne?
0: No úplně ne, protože úplně tím, ne? Že mi tam zazněl Bruno Mars a Just Might, tak už
1: to musíš předělat zase.
0: Už to musím zase překopat.
1: Ajajajajajaj.
0: Ale v každém případě mám připravenou best of prvního půl roku 2026 a to jenom pár kousků, protože za ty dvě hodiny se to moc stihnout nedá.
1: No takže můžeme vlastně říct, že páteční Friday Mix budeš mít pod palcem ty.
0: No ano.
1: No tak ano, tak mohl by to být taky Lumír nebo oba dva byste to mohli být někdy.
0: No Ježíši Krista.
1: No Ježíši Krista. Hele Máro, já vím, že si teďka tohle téma třeba úplně nebude týkat, ale zeptám se tě, zažil jsi někdy, že jsi musel mít nějaký takzvaný call jako z domu, jakože zpracoval home office a musel si s někým jako volat? Ne, to ne.
0: Ne, to vůbec. Jako, to jde mimo mě, protože já jsem pracoval celý život rukama a opravdu to, co jsem dělal, nejde dělat z domu.
1: Jo, no tak já se právě teďka ptám našich posluchačů, kdo má home office, kdo mívá pravidelně a kde ho mívá, protože někdy se musíš ukrýt na fakt jako zásadní místo, abys měl jako ticho a klid, pokud máš nějaká zvířata nebo děti nebo doma manželka a tak dále. A tak mě by zajímalo, kde ten home office třeba člověk jako tráví.
0: No typickým příkladem, když dělá Aleš Bruna home office a nahrává ty svoje fresh mixy, tak buď je v ložnici a takhle to má položené na břichu a nahrává to ty fresh mixy, jasně.
1: Jako,
0: no a pak je Aleš Bruna in the mix a to sedí na toaletě a nahrává to na toaletě.
1: Tak prosím vás, odkud máte home office vy? Pojďme na to.
2: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: home office, meetingy a tak dále, kóly, když jste doma. Někteří nemáte, protože
1: to prostě
0: nejde.
1: Jo? Dobrý si představí číšníka, že by měl home office.
0: Ne, tak jasně, že ne. A tak divíš se, jako když si někde třeba potřebuješ nějakou poradu udělat, a aby tam byli všichni, tak i třeba tady v tomhle případě to uděláš vzdáleně.
1: Ale znám jednu paní, která má home office už několik let, i před covidem, a pořád dělá z domu a dělá prostě od, já nevím, od 8 do 4 a dělá z domu pro tu firmu. No.
0: Já to mám ráda kombinovaně, já se s lidmi ráda potkávám, takže třeba jednu, dvakrát v týdnu jsem mezi lidmi, no tak jasně, každý den jsem v rádiu, tak stejně jsem jako mezi lidmi, že jo.
1: Ale... No, tak já nejsem člověk, takže jsem, no, to nemůžeš takhle pravda počítat, jo. Ale, a zbytek... Víš, že já jsem se vyskytl, já jsem se nenarodil.
0: A zbytek mohu taky dělat z domu, takže já mívám tady tyto online porady a je pravda, že v momentě, kdy fakt potřebuješ jako se soustředit a něco důležitého řešit, tak buď ti někdo volá telefonem, nebo mi začnou rušit psy, kteří po mě začnou lézt, nebo začne strašně jako pískat papoušek, takže fakt potřebuješ potom nějaké místo, kam se schovat.
1: Přiletí vosa,
0: píchne tě třeba, to taky klidně. Máme tady Radim Judr Mudr Pudr, ten mívá na záchodě. Jo, home office.
1: Víme,
0: to už
1: několik,
0: známe.
1: Několik hlasovek od něho přišlo z té toalety a bylo to tak jako pěkně, znělo to tak. No. A dokonce nám poslal jednu takovou hlasovku, kde na závěr spláchnul a říká, opovažte se vy potvory, to zveřejnit.
0: Ano, my jsme to stejně udělali, no samozřejmě. Tak klasika. To jsme my. Podívejte se, jednu dobrou radu pro vás mám, co se týče tady tohohle, když něco nechcete, aby zaznělo v rádiu, tak to neřídíte žádnému z moderátorů.
1: Jo.
0: Protože jako v zásadě...
1: To je nahrávka, myslím, na smeč.
0: To je tak jako 101%, že to vždycky jako zazní v tom rádiu.
1: To
0: jo?
1: Je tutovka.
0: To je od nás pro vás. No, ale proč ještě to jako říkám s těmi home office, já teda někdy si tam potom dávám jako třeba, když nemám uklizeno, jo, nějaký filtr, že rozmažu to pozadí, anebo miluju takové ty pozadí, kde jsem u moře a tak dále. A to už se ti potom někdy deformuje ten obličej. Ale jedna premiérka novozélandská teďka měla právě takovou velkou poradu online před nějakým shromážděním, před nějakou
1: takže
0: radou.
1: Takže videokol, jako jo?
0: Videokol, přesně tak. A byla v koupelně. Pověšené spodní prádlo, víš.
1: Paráda.
0: Tak ji na to upozornili, že jestli si tu kameru nemůže trošku posunout, že vidí její spodní prádlo. Ona říká, dobře, a vidíte mě? No ano, vidíme. No tak vidíte mě, tak vidíte spodní prádlo, tak je to v pořádku, pokračujeme. Takže mě se jako líbila ta reakce, víš, že asi to bylo fakt jediné místo, kde mohla mít teda klid, ale že natolik se zaměřili na to její jako spodní prádlo, no, které tam bylo jako vyprané, pověšené. Tak mě zajímalo,
1: uchyláci jak to máte.
0: No, byla tam většina chlapů. Přesně tak.

0: zítra, 8. srpna, vás čeká jednodenní festival v Třinci My Day, sportovní kulturní festival, který se koná ve sportovním areálu Vendrení u Třince. No a my víme, že někteří z nás tam budou, že Marečku?
1: No to se jedná hlavně o závěr toho festivalu, kdy vlastně tam bude
0: naší party
1: jediný open air letošního léta.
0: Ano.
1: Kdy vystoupí na závěr Ondra Turda, Aleš tam bude a Hlavkus tam bude.
0: No pěkná sebranka, taková svatá trojice.
1: Ale je to super, protože každý hraje úplně jiný styl, tak já si myslím, že Třinec má na co těšit.
0: Tak zítra si to moc užijte.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
6: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Doprava. Doprava.
1: OK, OK. D1 u Velkých Albrechtic, dva osobní automobily v sobě, no a potom Svinov na Rudné, jak se jde ve směru na Porubu, tam jak je to zúžení, tak tam jsou, tak to je fakt jako super, to ta, teďka tam dopravní nehoda, že v tuto dobu v zúžení. Dvě havarovná vozidla.
2: Tam nahodou, že ne?
1: No měla, ne, už tam nepojedu, vezmu to jinudy, ale je to na krajnici, neprůjezdná zpevněná krajnice, no tak jsou aspoň nějak na boku.
2: Odstavný průh asi, jo, dobrý. Tak za chviličku teda Friday Mix se mnou, večer taky party DJ s Patrikem Diamondem a pak už jeden pecky bomby. Spinning Session, Prismatic a HRR-ko Jamieho Jonesa. Chtěl jsem ti popřát úžasnou dovolenou, hlavně se vrať celá v pořádku a nevoz si sebou nějaké ty bacily, ať tady pro změnu nebereš antibiotika ty, až se vrátíš.
1: Dobře, děkuji ti za krásné přání, měj se hezky a buď mi věrný.
2: Nebudu ti věrný, s tím nepočítej. Měj se fajn a čauky, čauky.
1: Čau, nazdar.
0: Doprava? Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem. Fresh Radio.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
12: Letní rande, stylově.
13: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. It's Friday, then.

Jasně, jdeme na to, 17 hodina, 6 minut, pátek, 7. srpna začíná pravidelný Friday Mix, který má na starosti Lumír Moskovský a taky Marek Urbanec. Já jsem teda Marek Urbanec, no a v téhle té dvojhodince pravděpodobně pojedeme The Best of 2026 za první dva kvartály. Spoustu věcí z toho budete znát, protože hrajeme to samozřejmě v našem vysílání, ale některé třeba vůbec, no, jinak tohle to je Backstreet Boys a Bootlap. Já vám přeji příjemný poslech, ať už jste kdekoliv. Right now.

Tak troufám si říct, že tohle je právě jedna z těch věcí, která nikdy tady v našem rádiu nezazněla. DJ Otzi, Tyrol, remix 2026.

Tak tohle je Hugel, který si vypůjčil Olafa Baselského. Waterman, i když ani ten není originál, jmenuje se to Jamaican, bam bam, a ještě mu k tomu dopomohl jakože sol to udělat tenhle ten track. A co k tomu dodat, no, to už je tak trošku jakože takový ten letní karneválek. Já jsem úplně měl v hlavě, že bych udělal celou hodinu Hugla, ale pak si říkám, to prostě nevyzní jak v tom klubu, jo, že v tom rádiu, že by to bylo možná i nuda. No tak necháme to tak, jak to je.

Ale to byl kdysi Rick Astley, Never Gonna Give You Up, ještě že nechali stejný název, překopl to Topic. Jinak za chvilinku povinná přestávka, že jo, a budeme pokračovat po 18. hodině zase druhou hodinou tohle Friday Mixu s datem 7. srpna.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
10: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
11: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
13: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
14: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
15: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
16: Ty vogo, T-Rex!
17: Kde?
18: Tamhle!
17: Ten má ale klapy!
16: Je, tam je dinosauří mláďácko!
18: Mimino Stegosaura!
17: On chodí!
19: On je živý!
16: Hoši! Velké řeště s prulískami!
17: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
19: A dívejte, tam je ten velký!
18: Ten má krk až do nebe!
15: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury! It's Friday, then.

Jasně, něco málo po 18. hodině, jdeme do 2. hodiny Friday Mixu s Markem Urbancem. Tohle to jsou D.O.D., D.O.D. a According to Me. Klasické EDM-ko.

Fresh Radio Ostrava 886 a 136 FM Třinec 106.5 FM.

Staré dobré hauzíky, teďka zremixované opět a zase, tohle je Jonathan Frank, Laverde, jinak v originále tuším Cadaves a Negrokan, mi se zdá, že tak nějak.

Staré dobré Sara Perketty Amo. Tohle to je remix z roku 2026 a má ho na starosti DJ Antoine. Taková hands upka z toho.

odejdeme pomaličku do finále a závěr patří mistrům Ultranata a samozřejmě Google Moving to the Sun. Hele, co k tomu dodat? Viděl jsem to naživo a husí kůže, málo k tomu co říct.

Poslední track tohoto Friday mixu. Mějte se krásně, úžasný víkend vám přeji. A hlavně se nepředřete. Čau v pondělí, ahoj!

0: No, super.
1: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
10: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
12: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

0: Rádiu.
1: Krásný horký letní podvečer vám přeje z Fresh Rádia a pořadu Party DJ Patrik Diamond. Dneska mám pro vás přichystanou lahutku, přichystal jsem si pro vás Summer Megamix, mám nachystaných asi 40 songů, které musíme zvládnout za hoďku, takže takový pořádný mix na letní tancovačku. Pokud se vám mix bude líbit, tak celý bude nahraný na SoundCloudu Fresh Rádia jako i ty ostatní minulé, takže neváhejte, nabíhejte, můžete si pustit zpětně všechny, nejenom moje mixy, ale i mých kolegů. No a my jdeme na to. Ty největší letní hity v jednom velkém megamixu.

0: Já doufám, že se vám mix líbil. Pokud ano, koukněte na Insta, Facebook Patrick Diamond. Dávám tam vždy datumy, kde hraju, kde se aktuálně vyskytuju, kde si mě můžete poslechnout, nebo se můžete na cokoliv zeptat. Já se zatím budu těšit a opět příští pátek největší party, Party DJ. Ahoj!
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. From hot new talent to the world's biggest DJs. That's right. Let's go! This is Spinning Sessions.
2: Yo, what is happening? And welcome to a brand new edition of Spinning Sessions. My name is Greg Jake, and this is episode number 691.

0: he goes. That is Timmy Trumpet, and that is going to do it for this edition of Spinning Sessions. Thank you so much for tuning in, and make sure that you join us again right here next week for a brand new edition of Spinning Sessions. Until then, you guys turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: That's
1: right. Spinning Sessions.
3: Buď fresh!
4: Fresh!
3: Fresh Radio CZ.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Kdy už tam budem.
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
8: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
9: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
10: Ty vogo, T-Rex!
11: Kde?
12: Tamhle!
11: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
9: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
17: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
18: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
19: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
20: Letní rande. Stylově.
21: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
22: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překvapení.

0: House na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
2: MyDay slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Night.
1: Na tomto jsem vyrastal.
2: Doba je náhlá, vů, u nás na východě se tomu právě chára, a výzlečem tě zdrahý.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz. Letní rande stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Srdečně vás vítáme v Bratislavě.